0: Krakova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno teď.

0: Der Ustarchi cinna vestko.
1: A ja chce opravdu jmenovala Elian.
0: Elian MacGregor, vždyť to máte v těch dopisech.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E.M.
0: To samozřejmě znamená Elian MacGregor.
1: On už se znamená třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo Tizi Pinique.
0: Ale to Elian MacGregor.
1: Ale spí. Elina Magnopoulos, Reky Nesprety.
0: Rozpočení.
1: Vy jste to věděla?
0: Učerno jak to nejde.
1: Ej, prostě. Zavěti je všetko, jaké si v Ferdinandovi narozeny bloku je 20. listopadu 18. A v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Magnopoulos Tvorus, nemám český otec, nemám Mater Elina Magnopoulos.